Jakob Renier in der Spschellat, Bruist, Schulte-Ginja. Wob sang denn ihr buddhistische Wokrisne Semika, wo Podbere Saporo oder Ustatio kamen zu ihr Pfadschive? Da ihr sagst gewisse Sariadniske Sudnistwo Wobkrutschivo, a Skrožbu Wokrisne ihr Radji Čelki Wodpokazawo. Kunz mehe bier buddhistische Wokrisne Semik na wuriadnen Posidženju Rosudžiu, so pševos taji nošere kamenskeje koronie po miliona euro, so bis dem Poro oder Ustatio a Gynäkologiu koronie hat stok und salierta zdžeržav. Drugi raz je mústvo serbská raketa, vokovo metoda hoze a Majki Gisvokec dobyvo štáciu lietušie bičvoli buľovie túre zadkule. Mústvo přesadží so pondželu ve votruve prečivo cilky Pietra Kľúč. Přichodná stácia bič túre je júce v Radvorju. Nevedra sú v útoru tež v horní Vúžice zakadželi. Tak to biahu v obornici tu a tam pince v uklumpač, vo sebe je vokovo Biskopic a Kamenca. Blízko nízke je štom na železnízke kolie padnou, blízko Zorelca je čá do štoma zrazov, kýž ležeše na koliach, zranio pak so nich tu neje. Za elektrifikovanie železnízkeje čáre miest Režanami a Zorecom má so predplánovanie za druhú pohecu lieca zahajíč. To zdieli budíský zapusvanc CDU Sakským krajným sémie Marko Šiman. Za prvný votrisk z Drežan hač to zimic tumic je predplánovanie hižo zakončené. Sakska bie tutun prvný plánovanský krok vod zjaska převzava. Elektrifikovanie čáre so dlí hač runieš biešte so Niemska a Polska hižo 2003 v mezenárodnom zrečeniu zaviazavoj vážne železnícky zvisk modernizovač. Polska je svoje nadavky za to miestem spelniva. V čornej pumpe moa v přichodných lietach púnova milinárnia nastač. Kaž energiový koncern Leak zdieli požada so von ze stejnišom při zjazkovým vupisaniu. Jeli so im to přilubí, bychu novú milinárniu spočat k 2030 liet v otorič moli. Z dohromady 62 dětšími 4. do 7. letnika je proznické lievo serbského šulského tomarstva ve Vodových Hendrichecach dere vukniované. Od piatka sú dětši zhromadne ze 6 štoladovarimi 10 dňov ve vočerstvenišču Kverksenland. Plánované sú v ryčnym lieve mistrujem púčovania, športové poskytky, přespolné hry a nazvučovanie serbského spieva. Dživa dokovo vokovo nové mirenské stácie Pančicach Kukovie maja na zemie zakončené byč. To zdieli krajne zariadca v obsvied ratarstvo a geologiu na naprašovanie. Projekt pváči niedže 400 posta 1000 euro. Z nové mirenské stáciu pri kloštorskej vodže môža v prichodže nimo pegela tež množstvo vo

0: filmu, a dokud je celý jasný židovstvo, tež džil, nímských stavy znovu.
1: Što vo židovské věře ještě vyšše?
2: Desiate písmo regatora a de modla se v synagogách.
0: Všelké znamenia sú napríklad Davidova hviezda, alebo svečník, kýšrika menora, tefilín, to je taký pvášť, ptora, když je poprám ten starý zákon, náš starý zákon, to je hýš sviate písmo. A potom vyzo Jeruzalém, ako hýš središťo v Izraelu.
3: Oni nemá coku, oni má synagogu.
4: A poen takú mokú kapičku na ovi.
5: Židovstvo je vyzo tý ženca, v naši končina šetce zase še námka. Napríklad v Budišine máš jara veľa tak menované kopolako, štolpostajne. To sú také kamene, ký sú do kodníka zatvorené, ký sú dopomenia na židovských vobedlerov, ký sú raz tam bydlili, ký sú nácie deportirovali a morili zväčša. A tam, kde sú tí židia bydlili, tam sú také kopolaky nucka. To je šetce zase v Budišine na jacorých miestnách, jen to vidí. Tam sú tie mena nucka a čo je sa s nimi stalo.
6: My znajeme za tute neskutki za přijeće holokost. Što je šreka przełożene, dospone palne vopor. Žiđa sami to ne praja, šako nisu vopor za Boha. Menuja systematiske industrialne morinje 6 milionov Židov přes nacionalsocialistov hebrejsce Shoah. Što je šreka katastrofa vulke njezbožo. Jono vobljeto. Vopominaja Jane Shoah, Yom HaShoah. Za vone runie menované kopolaky je Bianca z Čapanec z kamenie akciu převedva.
7: To vyše popromene, abo bude projekt svojské iniciatíve na dňu Yom HaShoah, když je so na to dopomnilo, že sú džidža v Nemsky přešťovali a tež vůtu pič spytali. Som z jednej skupinu v Budišine kopolaky redživa a zaspívala. Modlitvy jsme zpívali. To je čiště jednoho těch známého, výčomné známého, například o antisemitismy, ale těž za židovské živině tu ve Vůžice.
6: Při vůředženiu kopolaku zoso zaso jenž tak byšča je nazoniva rianu pohoňovacu epizodu.
7: To by se tak, že jsem so na bohatý hasi, když kopolaky těž leža, Voprašala tu v obsidžerku restauranga, hač smimo tam doceva stač na tutem miestne a v tutem času. A ona je rekla, što da su kopolaki, ja to doceva ne znaju, ja to nevim, ponce z nivon šva je to pokazala, morkus rozkvaš a zbližič. A ona je na blaku rekla, na vieza môžete to činč, na vieza, a ja budu tu te blido rezervovať, že sú žaden host nesene. A jeli nichtu nešto napšetko tomu má, pom budu ja rec, vyšte môj hostčo. Tak sme jara tiež zväzvošu a zmužitošu sa na túto akciu podali. A tam sme tiež tu spiu Hinelu Janum spivali, što žrika, siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Er ist durch Jewuris, es ist Psalma 121.

0: Anetko je 12.
1: Nábožné vusymanie.
0: Dženca katolské s kapanom Petrom Rozom z Budišina.

Ponebo najčistejšie wody a kapka mazaneje juchy. Tale kapka by dosahała cywu rianu wodu skazeč. Inak prajene, bo barby snebyweje. Do nieje lung čorneho a šoby šire było. Lubi psiposvuchario serbskoho rozvosa. Lube sotra, lube bratia. Skažene je ništo cile spišne. A když je so stavo, potom to ledma abo jenojš cile češko zaso vučiščiš, abo do poriadka přineseš. K tomu, zo by so ništo skuncovalo abo zničivo, je vjele mjenje treba, hač když chceš ništo natvarič abo znova zotovič. To je zakladne nazonjenje, kotrež muže kujžde šedne doživič. Špatnemu dosaha zvječa jenož cile mala porcija. Zničenje, zahubjenje abo same zvo skutkuje po nazonjenju skoro same voco. Porno tomu nima dobre v svieče poprom žanu šangzu. Špatne abo zve, to rozširja so kajž skuzvarskej mocu bez napinania a nesmierne spiešne. A to dobre so při tym skoro přeco pozubi. Naše šedne nazoninja to pozdaču přeco znova vopkruča. Jezus v džencnišim evangeliju přironanju vo nerodži v pšenci svojim vúčomnikam praji to špatne abo zve nečinče. Nie, nečinče to, ale če skere na zakis, kotro žona za a do muky zamieša, to niž neby šo překysane. Miesto fatalistického zladovania na vopravdžitosť je Jezusove svovo dženca skiere pozbudžace, pretož von pokaza na napřečivný pad. Nic jenož šo špatne a zve so rozširia, ale to dobre čini to runie tak. Tež dež to často převidžime, kruj dobroho so samo viele huščišo rozširia, hač to zvieča minime. Příklad vo zakisu je k tomu runie genialne. Tunle sredk k hýbaniu a překysaniu čista, kotrež bu znano hižo ve staré egyptuske vunamakane. Nastanje z miešence muky a vody a to s pomocu čopvoty a vestych mikroorganizmu, kotrež kovaja so ve múce a povietce. Tuto organizmy sú to rozsudne. Vone dživaja a překysaja cívu vulku džižu muky. A one činia to cele same. One sú mienujce žive. A šo žive abo scuva živenie, nedá so zadžažeč. Kajž malé vúbytk rostliny, kotre so z mocu po ščinie rozvíje a skončne s hauzami a vopienami šo pokryje. Tak zamože betonovú puščinu za živenie vročo zdobič. Beton pak nemôže v úbytke abo živeniu ničo znapšečivič, dokež je mŕtvy a živenia ve sebi nima. V úbytk, respektívne živenie, so porno tomu přesadží. Vone namáka přeco svoj púč. Kak má so v tutom nastúpaniu s dobrým vesvieče. Je po strane živenia. Vo Bohu prajme, zo je von bo živenia, doke živenie vúpvodža. A živenie vúpvodžič je ništo dobre, respektívne je ve sejbi dobre a nie zve. Tohodla je tež bo tun, kotrohož Jezus dobroho mienuje. Jeho kráľestvo a jeho knejstvo nedá so zadžažeč runia v úbytky
na betonowej ścienie. Lubi przypos wuchario serbsko rozwosa, to je dobre poselstwo, dżęsniszeje niedziele, dobre poselstwo za wszystkich, koci so wo dobre pracuja. Koci so za kupowanie w szuli zasadzeja, albo przy dale dawaniu wiry, a tak dale. Dobre poselstwo wo sobie też za wszystkich, koci so hotuja na pastoralne powołanie w cyrkwi, a w tutym świecie. Przetoż wszyscy tuci nie steja na zubienym miestnie, kajż czysta woda przed

0: Przejemy zbożo.
1: We Wotrowie je wutoru Bobora Paszczyna swoje 70-ine svečiła. Krutu strowotu a bohate Bože žonovanie svojbni přeja a pisaja. Čakujeme so tebi za ošitko, štož s biolet 10-ko z ľubosču, svieru a vutrobitosču za tvoju svojbu činiva. S tvoj ľubosču dariš nam přeco za soriane z romadnevo komiki. Za přichod přejeme či veľe zbožovne hodžin, strowotu, dobieru a zo bilboče tež dále navšich tvojich bučach převodžav a škitav. Ljubosči a džakonosči, manželský Juri s džičimi, přichodnými džičimi a nučkami.

0: Stadtkula.
1: Hatsch Käppi, Čapka abo Zylinder. Bunželu Radvorju verči so na Beachtouri Radia Zadkule šitko okolo tvojeho najrenšeho kvopuka. Od napo šestčich môžete svoje mústvo přizeviť a od 18 hodín so potom dobu ľubie. Nezabúčte na předešnik a vyzotiš nic na dobu náladu.
0: Zadkula.
2: Nic zabič.
3: Jutce večer.

0: No, ma wich göstchen so. Czewab dżinica, aber burek dżinica, si jim goni. Aber woni kupuju suvenire, beschakorakich rutsnikarskich lodach. Alle Tage przechodzowanie przez stare miasto, przez baszczaszio, jo zroniu przechodzowanie przez historię miasta. Przeto jano kusk wötze zdalone su katolska cerkwia, ortodoksna cerkwia, moschea a synagoga. A tam pytnioš a vižiš multikulturalnosť Sarajeva nelepi. Pytk podňo Sarajevo. Muecín nestaršie mošie ve Sarajevie vova na bjatovanie. Nučiko na rumnosť zultanovie mošie Jopona. Muslime v Sarajevie bjatuju v Sultanovej mošii od leta 1462, ako jo Izabek Išakovič Hanušič mesto zavožu. S toštem osmaniskim armejovim vjednikom jo teke islam do Sarajeva přišel. A od 6. stoliša su v bosniskem gvonem mesče muslime s katolikami ortodoksnimi a židami žive.
1: Ja mislim da Bosna se ne bi mogla zvati.
2: Ja se mislim, až ne bi mogla Bosniska svoje mir nosiš, kaž ne bi mieli zvone a muecine, ako na bjatovanje vovaju. Bosniska a Hercegovina njama alternativu. Kraj musi svoje multireligiozne zestajenje opruvaš. To je to vesebne za Bosnisku a Hercegovinu.
0: To groni rajs ul ulema Mustafa Efendija Čerič, gvova islamskeje vosade ve Bosniske a Hercegovinje. Jogo vesada ma ne veci cvonko ve Sarajevje. Veci ako 50% obydlarju jo muslimu. V susedstvje stoj stara serbska cerkvja svetego Mihaela Prozna. Zvone cerkvje, kotara špora da neskeri z 5. stoliša, vovaju namšu, ale nichten nepšižo. Ortodoksne fara Vanja Jovanović se nje živa.
3: Nažalost, odrate pa na ovamo.
2: Vedkajnca vejne su nevici cvonku ortodoksnije vesade bejne stara luže. Per meje informacije bydle v Sarajevje mjase 6000 a 15000 ortodoksnych vierjecich. Naša vesada je benje mała a obstoj v gwonem ze starych cvonku. Młodych cvonku lebta mame.
0: Před vojnu jo bylo šikno hinac. Vesada jo bylo večer, jo licova neži 100000 cvonku. Žinca pytaju młode Serbe svoju gluku z večego v Republice Srbska abo v Ukraju. Jano po 100 metrach jo zdalona jo katolska katedrala, ktoruž su ve 16. stoliču natvarili. Katoliki, ktoruž z Lidzba jo od konca vojne teke spadnuva, maju ve Bosniski južo z 11. stoliča svojo biskupstvo. Predk vojne jo bylo v Sarajevje neži 8000 katolíku živých. Žinca jo je chyšší neži 6000. Slede skromatného živenia s drugými religiami vyžíme také ve katedráli, ulicu jo rektor katedrále Marko Josipovič.
4: Eine interessante Sache für die Kathedrale, für die Katholiken überhaupt hier.
2: Jo to zajemná vec za katedrálu, za katoliku zevšem ho v Sarajevje a ho v regionie. Až cestíme dvěju pasovovu, svojenskýju pasovovu Kyril a Metod. A ho v katedráli jsme pestčili jima votar. A teke ortodoxná cerkvě cestčí tež teju svojenskýju pasovovu. A dla toho jo tam zvězanosť. Z této světy, kterýž nás blížete k tým ortodoxným věřícím a naopak ortodoxných známým.

0: Jadranka Stojakovic a Miroslav Tadic ste spivavi vo svaunej zajemnosti v Sarajevje. Joto bent baša. Tam zmakajú se lišu šikne generácie sarajevských obydlariu. Oni grillujú, muzicirujú a přeživijú skromadne rytne cas. Ale teke přece veci turistov přižo tam. Sarajevo jo pytajemná pokazka miaze turistami na celém svieše po zakoncíniu vojny. Informatický centrum za turistov na droze zelené beretky 2 a 2 žaša Japóny. Za veľa turistov je to prítna adresa, kaž kšie mieš informácie vo mieste.
1: Where is the main bus station?
2: Main bus station, I give you here one map.
0: Takahiro Nudo, student na Technickej univerzite v Mnichove, jo přišel za 2 dňa do Sarajeva. 6 a 2 žaša letný student z Japanskeje vúžova svojo sletné leto v Európie ako sam goni, aby ogledal do nešetných, vesebnejších miestnú. Na jogo drogovanské listčinie stoj Sarajevo Cevogorice.
3: Eigentlich war ich mit dem ersten Blick sehr überrascht, dass also Sarajevo ganz anders als die andere europäische Städte, weil ganz andere Atmosphäre, also sozusagen islamische. Und ja, das ist mir sehr interessant.
0: Zajemná atmosféra mestče, v ktorém žijú 600 let muslime, křesťané a židé blízko skromadne bydle a živé sú, jo také Matthewa z kanadského mesta Toronto do Sarajeva viadva.
4: Ja drogujem rád do Európy. Ale som zvěstčil, až sú se města podobné. Samo ako som byl v Praze, v Česky, som měl zašišť, ako byl v Parízu abo Londoně. Každé město má McDonald's a Burger King. Tak opytujem namakáš městna, kotarež sú hešči spocetně, nežli až se tam také všechno přeminio.
0: A na pšaudu, te čevapčiči v Sarajevě nemajú hešči žiadnu konkurencu. Mimo dobré jeze lubi se Ukrajinem turistam ražona mišenca ze starego a novego, až se ho zmakajo ty Occident a Orient. Tožte přešijonosti sú v architektúrie, v vúmiostvie a v šetnem živinju. Obydlárie Sarajeva sú gjarde na svojo miesto, ktorýž jo se po zakoncieniu vojny v 60. letach dere poriživo. Zavestajnky vojny lepta nenamakame. Veto jo za viele turistu vojna hešči prezentna.
5: Sehr oft fragen die Touristen, ob es noch Minen gibt. Wo ist es sicher? Dürfen wir abends also rausgehen, irgendwo Kaffee trinken gehen? Es gibt sehr viele Fragen, weil die Menschen ja sind nicht so informiert. Viele Leute in Deutschland, ich war ja auch auf der Messe in München, dort glauben sehr viele Leute, dass noch hier Krieg ist. Also man müsste irgendetwas ändern und mehr Werbung zu machen, das ist alles in Ordnung. Es wird jedes Jahr viel besser.
0: Ulicu Jostery a dvaža šaletná překupováka za turizm Neira Kulo. Jadno leto ževa ninto v turistickém informatickém centrumie. Svojo povovanie jo navuknuva v Nímsky, žož jo s familiou 5 let bydliva. Před jadným letom jo se Neira rozsužíva se vrošiš do Sarajeva. Vena goni, až neo svoj rozsud až donenta obludovava. V Sarajevje jo živinje mirnejše, meni hektiske, lec runošma vele živa. A tož ten vesebne flair Sarajeva lubujú teke nelicobne turiste. V zajžanem leše jo jich bylo 100 000 a tendenca jo stupajúca.

0: Penada ko kupki serska nam šapeja da žinca Elias Bise cvonk žileske vesat ne je rade.
1: Dobrý den, liebe Přísluchajúce. Text za tú nabožninu stojí v listče na Hebrejo v 13. stavje, verš 1 do 3. Daši ta bratčojská ľubosť vestaňo. Rád Gospodováš nezabývajšo. Preto přes to sú nekotáre nevežece janželov Gospodovali. Spomínajšo tých uvezaných ako sobu uvezané, a tých, kenž túžece šerpie, ako te, kenž vyhyšči sami v živoše s čo. Bratčojská ľubosť. Co to groni? Za mňo môj starší brač jo stavne převežoval v živienu. Na ňogo mogu se spúšťaš. Samo, kaž ven fyzicky nejo přece blízko, mám zašišť, až by mogo jogo kontaktirovaš, kaž mám problémy, a až ven se stará ve mňo. To znaš pokažo jogo bratčojskú ľubosť ku mňo. Teke, kaž njamajú šikne lúže brača, abo kaž nejom ja se šiknemi bračami harmonia, jo znaš možno se taký zvisk mňa se lúžoma predstajíš. Až bratčojská ľubosť vestaňo, to znaš negoni ju jano v drugých vecakáš, ale ju teke drugim opokazáš. Drugi a češi vierš, obej snáš pokažote na veste aspekty bratčojskej ľubosti. Drugi verš napomína gospodlivosť a češi sobucúše s drugimi. Přes sobucúše môžeme pokazať, až druge lúže a to, což se im staňo, nejsú nám šojatno. Ale kak cesto jo v povisťach slyšaš v usmiešovaniu, núženiu, zniceniu? Kaž necujome s lúžimi, ktorež pred vojnu šerpie, sú nám pen vojnské nestatky šojatno? Ale kak by dejali to užaržovaš, přece doplne obtúžone byš, kaž také neco slyšime? Přes moje dz, ho, závisče vojna na drugom boku sveta se nezakoncujo. Môžeme zelšim neco cyniš přešivo na mocu, ktoráž se staňo tak daleko přec? Šeško groniš. Ale co môžo kúšta vesoba opýtaš, to jo, sam přijazne byš, s drugimi želíš, snáš drugim dovieríš. Kúštu môžo opýtaš, diskutírovaš, miesto toho, až se váži. Kúštu môžo opýtaš, mierne pšosíš, miesto toho, až se na drugich se žerjo. Kaž my ho na mér miazo sobu gledame, snáš to nezakoncujo vojnu 1000 kilometri daleko přec, ale môžo my vecakáš v drugich ľuži svojim vynikam dovieríš a ved položováš bronje, kaž se raska neveríme, napríklad susedoju gumnikárske nožice upežeceš, drugim dovieríš. Jo snáš teka aspekt bratčojskej ľubosti. Drugi verš na to pokážo přes napomínanie, gospodlivie byš. Kaby cúze lúž zaklapal do vašich žúri, by vy dali jogo bžeze přemyslenia plavas přenocovaš? Abo by vy se myslili na také neco ako enkeltrik. Ale kak by dejal jeden janžel v našom domie statkovaš, kaž nepúščio my do domu. A samo, kaž nechtio drugim škodo napúral. Snáš neby my dejali žúria před ním zacuniš. Teke, kaž takiego lúža nedajoš net pri tebie přenocovaš. Kaž jogo najmenej přijazne pestrovioš, jomu dajoš možnosť, byš veto hyšší žiel tovarišnosti, pen snáš ten lúž výži, až môža teke přijazne s drugimi gromadu živy byš. Kaž drugim nedajome možnosť, se ku dobremu zmeniš, kak by veni mögali to pen opýtaš. Petake, drugim vedavaš, groni, drugim dovieríš, až veni mögu se polepšiš. Snáš nesú šikne jano janžele, ale gaž my se koncentrirujome na pozitívne statky druhých. A vedávame te negatívne, jo snáš teke za nás, laščeše, neco dobrýho cyniš. A teke, kaž njamožom šo zvego na svešen naraz se uporaštaš, na nemjeni možom opetaš svet pičku pelepšovaš. Žicim vam, až Bog vam pšitom pomaga. A mešo hišči rednu nježelu.